0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru,

I told you Mr. Hawk was busy.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: to víš, čeho je ten tlak? Ty nevíš, co jsem včera viděl?
1: Akvarijní rybičky nehledají

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

sváděl vztek a seď ironie. Jsme ší než se potkat, jsme žet se míjet. Je v přímém přenosu feed, do mysli tě mačka. Obrazy hořících těl spících na kapačkách. Řekla mu Miriam, jsem podej mi své ruce. Modlím se za plameny, za vodu i ocel. Za parky i za slova, když jsme znásilnili. Když místo tajemství jsme svěřili jim účel. Místo tajemství jsme svěřili jemu.

vodidla i osnovy bez not. Slil trakční soustavy i labirinty čipů. Slil střelky kompasů i prsné dráhy zipu. Vytlukoucí zrce pak chvíli spojil

zase víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to,

Salejcho.

0: Rádia 1.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

0: 21.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Reklama na Radio 1.
10: Tak dobré ráno. Od mikrofonu se hlásí Martin Nouza. Je 6.00. Dneska 23. června. Svátek má Zdeňka. A já vám přeju příjemný poslech. Tady už jsou Coles a Single Traces.

nám už dohrál Thread, Candy a song Funny Girl. A jako další tu máme Taige a jejich song Oswald. S Taige jsem tu byl minulý týden na jejich Den z hudebníky, bylo to moc skvělý, tak tady jeden můj oblíbený song a kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak se zastavte ve čtvrtek do Skautského institutu, kde zahrají Zviach.

0: jedno.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
7: No, před reklamou jste mohli slyšet Chase, Romey, The Seventh, LJ a teďka už Sadie a její single Salt.

teď už nám dohrává Sadie s Majorio a single Sold. No a další song tu mám od americké indie popové elektronické hudebnice Oxys a její song Knifefish.

Před chvílí nám dohrála Oklu z Blady a single Take Me By The Hand. A teďka už hrozně hezký single od kapely Mono a jejich song Snowdrop. Celý instrument, krásný na ráno. Já vám přeju hezký stávání, jestli třeba stáváte.

0: nám právě dohrává Mono a jejich single Snowtrap. Jako další tu mám připravenou kapelu Feeble Little Horse a jejich single Rewind z desky, která vyšla teďka 26.5., která se jmenuje Bitknot. A je to kapela z Pittsburghu, moc příjemná deska, doporučuji třeba i single Dior. Tak tady Feeble Little Horse, single Rewind.
1: Radio 1.

0: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na open air hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tool Patalpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
7: Reklama na Radio 1.

0: Jeho, Baltazar a jejich jeden z nejznámějších single Blood Like Wine, takový hezký, ranní. A my se posuneme dál, teďka už nová věc od French 79, single The Adventure, moc příjemné.
1: Rádio 1, to je Rádio 1.

CD Nonstop. Za indie pop folkovým projektem Léto s Monikou najdeme od konce minulé dekády slovenskou zpěvačku a producentku Moniku Mrzumidjakovou. Její eponymní debut Léto s Monikou vyšel v roce 2018 na značce Slnko a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

teď už nám dohrává Sega Bodega jeho single Set Me Free a Eminem Hill. Další tu mám připravený single od Likely, kterou zremixoval Muramasa. Single se jmenuje Sick of Love.

nám už dohrává Likely, Muramasa a single Sick of Love. Jako další na řadě tu mám single od kapely Ear, a song Ne Plus Ultra. Z jejich nové desky, která se jmenuje Rumspringa, a o kapele je hodně hezký čtení, třeba na Pitchforku, kde píšou o tom, jak odjeli do Dánska skládat tuhle desku. A taky o tom, jak se vlastně na nějakou dobu umlčí teďka, jako se od sebe stěhují.

My už máme spolu první hoďku za sebou, je 7:30. Dneska je úterý 23. června, svátek má Zdeňka, vy posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou. Právě nám dohrála kapela Ear a teďka Young Fathers a single I Heard.

0: cítíte ten
1: Radio 1.
2: A to bude jen Quarters a teď už Chanel Beats a song Song for the Messenger na desku. Tohle projektu si můžete těšit už za 3 dny. Nebo teda za 2 dny a 16 hodin. Moc se na to těším. To bude super deska.

No a o tom, že indie rock stále ještě neumřel, nás teďka přespěší Temple Trap, který za nějakých 16 dní vydávají taky další desku a tohleto je čerstvý single Giving Up Air.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicperovo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: No a na Colors se můžete těšit právě třeba na Mobyho, na kterého prý festival čekal 8 let, tak se konečně dočekali a kdo jede, tak si to určitě užije. Tady je od něj single When It's Cold, I'd Like to Die.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: Tak snad taky stáváte s Rádiem 1. A teďka už do Twilight Set, jejich song Get Away From It Hell All. A já tím chci pozdravit Lenku Zbořilou, kterou můžete slyšet třeba v pondělí včera, tady byla taky o česti, u kterých jsem se inspiroval tímhle songem, jakože to fakt skvělý.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Reklama na Radio 1.
8: Po pivoňce taky Guns, nové spojení kapel Dukla a Berlin Manson, konkrétně Lukáš Vidra, Patrik Nagy a jejich single Uleď z nové desky Povedené.

0: Tak co?
1: Rádio 1.
2: Loď s kapelou Guns. A teďka už pokračujeme v kytarách. OK, Good Night a jejich single No Sound.

0: Rádio 1 Zátiší slaný ži.
1: And heading for the door.

0: Česka. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Poznáváte to?
3: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
2: Ale s tím bude konec.
3: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
2: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
3: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
2: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
3: Děkujeme za trpělivost.
2: Vaše hlavní město Praha.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Reklama na Radio 1.
10: A vy posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou. Dneska je úterý 23. června a tohle to jsou Dead Cup for Cutie a song Stone Over Water.

0: Teď už nám dohrává Suki Waterhouse a její single When I Get Drunk z připravované desky, která vyjde brzy. A teď už Jaša 96, Jachim Kovář.
1: My little brother, I'm here for you. You don't have to

Právě dohrává Jaša 96 a jeho song My Little Brother. Pokud byste chtěli na Jašu zajít, tak hraje teďka v sobotu v Araše Plus, tak třeba vyražte, budem moc rád.

0: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A-Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
7: Reklama na Radio 1.

A právě nám dohrál single od Obong Jaira, jeho single Not in Surrender. A teďka už single The Last Song o Trisomie 21. My jsme byli o víkendu se podívat v Berlíně na technoakci od českého kolektivu Amphibian a musím říct, že to byla super akce, takže dávám velký big up Amphibianu a tohle to jsme poslouchali na cestě zpátky. Tak si to dáme. Přeju hezký ráno, odpoledne 8 hodina, posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou.

No a teďka už taky novinka od kapely Interpol, která se hlásí zpět a jejich single This Mirror Waits a Ton.

0: pozvánka do Kutnohorské galerie Středočeského kraje.
1: Dobrý den, jsem Michal Rataj, dramaturg hudebního festivalu A Day of Sound. Rád bych vás pozval na 8. ročník Dne zvuku, který se uskuteční 27. června v GASK, galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Program nabídne koncerty, hudební performance, workshopy i site-specific projekty v prostorách galerie, kaple Božího těla a chrámu svaté Barbory. Večer se festival přesune do zahrad GASK, kde vystoupí polský zvukový mák Robert Piotrovič a tajemná bytost české hudební scény Lenka Dusilová. Přijďte si poslechnout, jak různě může znít současná hudba. Těším se na vás 27. června na festivalu A Day of Sound v Kutné Hoře. Více informací naleznete na www.gask.cz.
2: Kulturní servis.

0: prosím š jako škr.
1: Rádio 1. A teďka si dáme Bauera a jeho single Better. Teď dáme takovou tanečnější sekci pro dobrý ráno. Třeba máme 8.16, posloucháte Rádio 1 s Martinem Mouzou. Celý playák najdete na stránkách Rádia 1.

0: Chceš ještě něco?
1: Radio 1.
2: To byl Bauer, teďka Barry Can't Swim a single Return to Peebo.

0: elektronické produkce.
1: Je to tak, s elektronickýma producentama pokračujeme. Teď je tady DJ Seinfeld a Just Lil a single The Wave. Posloucháte Radio.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: don't stop the music. Let the bass take control.
1: Move your feet to the beat.
2: Feel the rush. Feel the rhythm.
0: Feel the moment. Let your spirit glow.
3: Can you feel it? Can you feel it?
4: Closer to the music.
5: A tohle parádou tu šel oznamují další desku, která se jmenuje Infinite Now. Tak a teď si poslechneme, co máme za novinky v nové sedmě. Zahlasovat můžete třeba na webu.
6: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Guns a písnička Kafe a cigára.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A my jdeme dál. Tady máme The Avalanches a song Together.

0: jednou.
1: S novou deskou se taky přihlásil Skrillex. Tohle to je single, který se jmenuje Sheeny. Na featu je taky Naisha. Je to taková hodně experiment deska, hodně drum and bassu a dubstepu. A tohle je taková klidnější věc na ránečko. Tak vám přeju třeba hezkou cestu do práce.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Je, ty jsou krásný.
5: Čerstvé bylinky.
6: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byla nová Naya Archives, single Boys in Blues, připravené desky, kam přibral na pomoc trochu kytárky. A teďka už Fred Again, Jamie T, Lights Burn Dimmer. Heart quicken, south of the river, mouth on the vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out the lights.

full of dilly, sitting cans full of liquor.

Different Again, Lights Burn Dimmer. A teďka už Benoit Heads, také známý jako Surkin, a teď také jako projekt Generation, který si přizval na své desce na feat Young Alina a udělali skvělý song Storm 2, který můžete znát i kvůli úplně skvělému klipu, který moc doporučuji.

Tak tohle byl Generation Young Lean, Storm 2. Teď nás čeká Blato Range a single Essex Honey. A já už se tím taky loučím. Já jsem byl Martin Nouza, posloucháte Rádio 1. Dneska jsme slyšeli spoustu super hudby. A po mně už Anky, kamarád. Těším se na něj. Rád vás uvidím. Tak jo, Blato Range, Essex Honey, potom reklama, potom ještě Overmono, Kindora, Even Angels Ghost. Užijte si hezký den, přeju hezký úterý. Mějte se fajn. Ahoj.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinu na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
6: Reklama na Radio 1.

Tak dobré ráno, posluchači Rádio 1. U mikrofonu vás zdraví Ann Kitran. Dneska trošku netradiční čas. Právě nám dohrávala skladba od Ice Age Amber z jejich nově vydané desky For Love of Grace and the Hereafter. A teď už Kelsey Lou, Running to Pain.

0: Tak tohle byla Kill Sealu se skladbou Running to Pain.
1: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 23. června uslyšíte záznam vystoupení Joseho Gonzalese, které proběhlo roku 2008 v paláci Akropolis. Rádio 1 On Stage s Jose Gonzalesem. V úterý 23. června od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

9 days of life. Another 9 days of life. It's only

0: Boys.
1: Tak tohle byl Vegin.
0: Like
1: s skladbou Under 9 Days. A teď už Karoliny Poláček.

Tak tohle byla Karina Poláček se skladbou Spring is coming with a strawberry in the mount. A teď už Katarzia. Pozvíma, neprýdem. Nebude milá.

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Aj v Karlovy Vary.
0: Popstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, sestri.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gako, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Múza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak to byla Mariary. A teď už skladba Sober od Lorde, kterou se můžete těšit, na Colors of Ostrava.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme je také na Creepy TP

Představujeme si také berlínské trio Moses Ufi Trio a jejich novou věc Chasing Light. Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

doubt, and you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction. Tak tohle byla švédská hudebnice Murex se skladbou Massacre. A teď už Dinamarca.

0: Konec. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Hážeš židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.
3: Thank you.

0: jedno.
1: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak, máme tady kulturní servis. Festivaly. Žonglobalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Regiony. Mezinárodní divadelní festival taky v Hradci Králové. Knihovna na vlnách. Avoid Floating Gallery. Galerie Arto.to. Galerie v Uhelné mlýně. Timo Bude. Depo 2015 v Plzni. Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery. Ben Orten. Tvoje krev. Moje růže. Pražský hrad. Tereziánské křídlo. Czech Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje. Mölzer Kinzel Hilmar. 1968 až 1978. Národní galerie Praha. Veletržní palác. NGP 230 let. DOX. Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze, přírůstky, 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Wu Wai. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha, Memory of Touch, první sbírka, Kunsthalle v Praha v Dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon, Prejsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Festivaly galerie, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Florence, Spectre in the Veg. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátované, limitované printy. Nová budova Národního muzea, 16:30, komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Liborem Fojtíkem. Pragovka galerie. Výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delight Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolovaná. Výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpuchina galerie, Natalia Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounecht, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie C12, Michal Synek, Afterimage, Rádo 1, 18.00, Estereo, 19.00, CD Nontop, Léto s Monikou, 20, Velká 7 a ve 22.00, Rádio 1 on stage, záznam koncertu Jose González z roku 2008.

0: Tak teď nám dohrává skladba Miss You od Miss Ray and Nourished by Time.
1: Radio 1, Světlo v lese.

Tak, právě nám dohrál Geeks, Sir Spyro a Scorcher ze skladbou Ops. Taky jste před chvilkou mohli slyšet Quiet Light a nebo Jentre. U mikrofonu nás ještě jednou zdraví Anky Tran. Dneska máme úterý 23. června. Je 10 hodin a 19 minut. Svátek má Zdeňka. A teď už další skladba od Slowtie a Deb Never s názvem Push.

0: Tak a tohle byl Slow Tie s americkou zpěvačkou Deb Never a jejich společná skladba Push.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Další ročník festivalu Unifest je tady. Už v sobotu 27. června od 15 hodin zve Břevnovský klub Kaštan na opener hudební odpoledne a večer. Těšte se na dva, Markétu Foukalovou jinak, Tulpa Talpe Vladivojny Lačia, švýcarské Songs from Utopia a další. Podporuje kulturní magazín Uni, Full Moon a Radio 1. Buďte u toho.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
7: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
6: Poprvé u nás.
7: 23 sportů.
6: 101 disciplín.
7: 3,5 tisíce sportovců.
6: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
7: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
6: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
7: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
6: Více na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardu. Boardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, June Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot.

0: just staying alive.
1: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Tak tohle byl Locust s novou skladbou Long Distance Lover. A teď už Steve Lacy.

Tak tohle byl Steve Lacy, americký zpěvák a producent s jeho nejnovějším singlem The Feeling. A teď už The Help se skladbou Here I Am.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak to byla Velká sedma a teď už si pustíme Martinu a skladbu Taipei 01.

tohle byla pražská hudebnice a producentka Martina se skladbou Taipei 01. A teď už v Bites X a je písnička Bliss Beat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A-Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Reklama na Radio 1.

0: Tak a tohle byl britský rapper Nori. A jeho skladba Depeštoj. Mimochodem Nori dnes to hraje v Táboře na festivalu Transforma. Velmi doporučuji.
1: Rádio 1. To je Rádio 1.
0: V Británii ještě chvilku zůstanem. Nová skladba od AJ Tracyho. Baja Blessed.
2: Yeah, yeah.

zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Pátý festivalový den v Hradci Králové přináší silné domácí hlasy i mezinárodní hosty a pestrý program v ulicích i divadlech. I v úterý máte možnost vyrazit s dětmi do divadla už dopoledne. V divadle Drak čekají od 9 a od 10.30 dvě reprízy inscenace 10.20 Brácha v břiše pro děti od 4 let. Od 14.30 do 18.30 pak můžete navštívit karavan Sladovny Galerie Hrou, nevšední výzkumnou stanici plnou fantazie. Od 16 hodin hraje pod plachtou Draku pohádka Mouchy pro diváky od 4 let. Na odpolední pohádku můžete také v 15 hodin vyrazit do Žižkových sadů. Dnes máte jedinečnou příležitost vidět hned tři inscenace Klicperova divadla. Od 10.30 repujícího Sirána, ve 14 hodin kabaret König Graz a v 19 hodin portrét dámy. Letošní festivalovou specialitu Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání můžete dnes a zítra naposledy vidět na Malém náměstí od 17.30. Den pak doporučujeme zakončit ve 22.15 v Atriu Radnice představením Setněte vysoké stromy. Od 21 hodin a 10 minut na letní scéně zahraje Mastix, první hradecká oblastní předkapela složená z herců a přátel Klicperova divadla. Opulentní večírek plný písní z představení i mimo ně. Od 21 hodin a 30 minut pak v šapito divadla Drak vystoupí Střídmí klusáci v kulisách Višní, kapela propojující hudbu s divadlem, poezí a stand-up komedy. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Black British music we've been making asses shake since the

Tak tohle byl Black British Music od Jim Alegesio, jeho skladba Father. A teď už Lauren Dufus.

Tak, tohle byly Bar Italia se skladbou Clark a teď už Dom 3000 In the Wind. Následuje You Will Never Get to Heaven nebo taky Dušan Vlk.

Tohle byla kanadská skupina You Will Never Get to Heaven se skladbou Setting Sun. A teď už slibovaný Dušan Vlk a Berlin Manson se skladbou Varovný prst.

0: prst nad hlavou, nosíme varovný prst.
1: Jedna reklama.
2: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
3: Co zas blbneš, Bohumile?
2: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
3: No, tak to já chci taky.
2: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
3: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
2: Ne.
3: Tak tam půjdem zas.
2: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

Tak jste mohli slyšet Crystal Murray, francouzsko-americkou zpěvačku a skladatelku. Ve Francii chvilku ještě zůstaneme, protože nám právě hraje Bonnie Banane se skladbou La Nouvelle Soul.

Tak a tohle byla Bonnie Banán. A teď nová skladba od Bratři Orfové. Co nejdál. Jako jsem měl štěstí o víkendu na festivalu Slumovrat, kde jsem měl štěstí poprvé vidět naživo. A bylo to překrásné. Takže Bratři Orfové, skladba Co nejdál.

0: Je, ty jsou krásný.
1: Čerstvé bylinky.
2: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla Judelín, španělská interpretka z Madridu, která mimochodem ten víkend hrála na pražském festivalu Metronom. Teď už MJ Cole a John Glacier, jejich nová skladba Move Me Time.

0: Kulturní servis.
1: Tak, kulturní servis, koncerty a tančírny. Zachspup v Plzni, 20.00, Laco Deči a Celula New York. Kaštan, scéna Unijazzu, 20.00, kapela Nástroje, Skandál. Klub 007 Strahov, 19.00, The Orb, Raw Deal. Filmy, Kino 35, 16.30, Dokonalé dny. Potom v 19.00, Den odhalení. Kino Dlabačov, ve 20.00, Zlomené květiny. Letní kino na Pragovce, 21.15, Tmář a jeho rod. Edison Film Hub, 19.00, Leviticus, 21.15, Přísám, že za to nemůžu. Kino pilotů ve 20.30, Chungking Express a ve 20.40, Backrooms. Divadla. Divadlo D21, 19.30, Kytice. Divadlo v Řeznické, v 19.30, Zahrádkář. Divadlo v Dlouhé, v 19.00, Konec rudého člověka. Divadlo X10, 19.00, Amadoka. A divadlo Dox v 19.00, Never So Close, Never So Far. Pak další akce, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, 18.00, komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Martinou Chadimovou. A dnes se ještě můžete těšit na Rádio 1 v 18.00, Estereo, potom následuje v 19.00 CD Nonstop, Léto s Monikou, 20 hodin, Velká sedma a ve 22.00 Rádio 1 on stage. Záznam koncertu Jose González z roku 2008.

Tak to byl německý rapper CRS se skladbou Lächeln. A teď už FKA Twigs s Lil Yachtym On Your Mind.

Tak a tohle byla FKA Twigs a Liliochty se skladbou On Your Mind. A teď už Kiss Facility a jejich skladba Cheap Poetry.

Tak tohle je úžasná skladba Kiss, od Kiss Facility s názvem Cheap Poetry, kteří mimo jiné přijedou v rámci své evropské tour i do Prahy, takže se na ně můžete v září těšit ve Fuchsu. A teď už nový single od Black Marble, Jim Carroll New Year.

0: Tak tohle byla nová skladba od Black Marble, který snad myslím, že ještě letos chce vydat novou desku koncem léta. Tak a tohle je můj poslední vstup. Já bych vám tímto chtěl popřát všem hezký den. A bavte se. Užijte si krásné léto. Dodržujte pitný režim. Tímto vás zdraví Ankytran.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Reklama na Radio 1.

tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Notice No Tears vzkazuje Yumi and the Weather z Brightonu v novém singlu. 5 minut po 12. hodině už se ze studia Rádia 1 hlásí Rao Upaluri. Doufám, že teplotně hodně náročný den, tak jako i ty předchozí, zvládáte v pohodě, ideálně ve společnosti Rádia 1 někde ve stínu. Před námi tedy bezmála 3 hodiny převážně nové hudby s několika odbočkami do hudební minulosti, třeba s Grace Eve, s touhletou americkou pokojíčkovou umělkyní a asi dodnes nepřekonaným hitem Mirror z roku 2019. Tak příjemný

takzvaně na pohodu, čerstvý single zpěvačky Jasmine Lacey, Sweetest Season, který teď už střídají 39th and Main se singlem Round.

Tento týden na Rádiu 1 pokračujeme v kulturním létě, tentokrát s festivalem Colors of Ostrava. A ani dnešek nebude výjimkou, kdy si budete moci zasoutěžit mimo jiné o dvě stupenky. My se teďka představíme několik z vystupujících nadcházejícího ročníku, který proběhne 15. až 18. července v dolní oblasti Vítkovic. Například Joshua Idehan, člen, respektive spolupracovník britských projektů jazzových Sons of Kemet anebo The Comet is Coming. Tady v solové záležitosti This is the Place.

0: Rádia 1.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Tell me why you cry. Come on, try. How you caught up in your own life. Tell me why you cry. Come on, try. How you caught up in your...
9: No a na Colors se letos představí také kanadská provokatérka, působící už dlouhá léta v Berlíně. Peaches, tohle je ukázka z její aktuální desky. No Loop, So Rude, skladba Panako Tadila.

No a do třetice ještě Colors of Ostrava, tentokrát za domácí scénu. Vystoupí rapper a producent Anky, kterého jste měli možnost, nebo jeho výběr hlavně, slyšet v předchozích třech hodinách. Tohle to je jeho loňský single První sníh.

CD Nonstop. Za indie pop folkovým projektem Léto s Monikou najdeme od konce minulé dekády slovenskou zpěvačku a producentku Moniku Mrzumidjakovou. Její eponymní debut Léto s Monikou vyšel v roce 2018 na značce Slnko a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Skotské duo Malcolm Middleton a Aidan Moffat, neboli Arab Strap, asi není třeba příliš představovat. Letos 4. září vydají nové album na značce Rock Action a label Mogwai, tedy skotských souputníků. Deska bude mít název Half Told Tales, tohle už byl, tuším, že druhý single z ní. Skladba You, což je také nasazená novinka z minulého týdne v našem hlavním žebříčku Hitparádě Rádia 1, pro kterou můžete hlasovat. No a teď už si pustíme jednu takovou klasickou americkou indie kytarovku v podání Dead Cab for Cutie v čele s Benem Gibbardem. Ti vydali před několika dny, no už týdny, 5. června, své 11. studiové album I Built You a Tower. No a my si teďka dáme ukázku Trap Door.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v sítě DAB Plus a na podcastech.
4: Já se ještě krátce vrátím k Arabstrap. Zapomněl jsem zmínit důležitou informaci, že 22. listopadu vystoupí v pražském klubu Beat Factory. Teď už ale Pie Corner Audio projekt, dlouholetý projekt Martina Jenkinse, který se vrátil s novým albem minulý týden. More Songs About the Sun. Na řadě skladeb si také zahostoval kytarista Wright, Andy Bell. My si ale dáme jednu z těch věcí, kde není ke slyšení, skladba The Race Is Run.

Tohle to je Molly Nelson se skladbou Jack Boots Return, kterou najdete na její předloňské desce An American Activities. Na rádiu 1 zazněla ve 12 hodin 42 minut. No a následovat bude dvojice, a tuším, že z Barcelony, která zažívá poměrně virální slávu poslední době. 22. května jim vyšlo deska Negroni Love a my si teď pustíme titulní skladbu.

0: Tolik trocha italodiska v podání Mind Enterprises a před námi je soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: No a soutěž se týká kulturního léta a tedy i festivalu Colors of Ostrava, který už jsem dneska několikrát zmiňoval. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lorde nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi, Gakko, Nimino, Joshua Aydna nebo Jambinej doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, divadlo Petra Bezruče nebo Klicperovo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. A co můžete vlastně vyhrát? Kromě dvou lístků na Colors, také voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, knihu od Slovartu, karty a hru od Pijatníka, ultralehký, zbalitelný batoh od pod 7 kilo, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, knihu od knihkupectví Kosmas, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Gopas. Telefon ke mně do studia je 210 323 919 a dostáváme se k soutěžní otázce, na kterou si slyšet správnou odpověď. Colors of Ostrava letos vypichují pestrost současné asijské hudební scény. Vystoupí zde například hudebnice, která se podílela na megahitu Golden z filmu K-pop Demon Hunters. A mě zajímá, jaké je její jméno. Dávám i možnosti za A. Park Bom, za B. Audrey Nuna, za C. Yuju. Volat můžete teď. Tak, bylo to rychlé, tady halo, tady Rao, Rádio 1.
2: Zdravím, tady Jarda, čau.
0: Ahoj Jardo.
2: Myslím, že to je Audrey Nuna.
0: No je to tak, je to Audrey Nuna, asijská hudebnice, která stojí za úspěchem hitu Golden. To znamená, že celý ten balík cen, který jsem tady vyjmenovával, včetně dvou lístků na Colors of Ostrava, jsou ve tvých rukou. Já tě ještě poprosím, abys mi vydržel na lince a dolujme se, jak si výhru převezmeš.
2: Dobře, veliký díky.
0: Tak jo, gratulace.

dvojice z LA Paycheck, to jsou Jackson McIntosh a Alison Goldfarb, čerstvé album eponymní, ze kterého teď zazněla ukázka Next in Line. No a teď už Black Marble, projekt z Brooklynu, kterým stojí Chris Stewart, hodně synth záležitost, Feels, už staršího alba z roku 2019, Bigger Than Life.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino, today is yours. Feel good.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Reklama na Radio 1.

0: Dvě minuty po 13. hodině na Rádiu 1, takový drobný vhled do současné, řekněme, undergroundovější scény v LA. V jimž popředí stojí Sim Jackson a jeho projekt Immortal Nightbody, to instrumentalista, zpěvák, producent, který míchá EBM, electro, funk, synth, také nějaký punk, řekněme. Na aktuální desce Intent to Sell, tohle byla ukázka L Area. No a před námi už je kulturní servis. Máme 3 minuty po 13.
1: Kulturní servis.
0: Konkrétně repríza první části, kde tady mám několik pozvánek na festivaly, galerie a něco málo informací k dnešnímu programu Rádia 1. Začneme rubrikou festivaly. Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále festival Regiony, což je mezinárodní divadelní festival opět v Hradci Králové. No a konečně knihovna na vlnách, která je ke zhlédnutí v Avoid Floating Gallery. Co se týká galerii, tak dnes, tedy 23. června 2026, můžete vyrazit například do Artoto galerie v Uhelném mlýně na výstavu Timo Bude, nebo Depo 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art, případně The Chemistry Gallery Bet Orten a výstava Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, Tereziánské křídlo, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu běží výstava Hit by News. Galerie hlavního města Prahy Knihovna Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a pozvánka na výstavu Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Jan Pospíšil, výstava Chaos Line, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života, Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, výstava Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka, výstava Berses Lerenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera a velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea. V 16.30 tam začíná komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Liborem Fojtíkem. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the flowers won't delay spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. A pozvánka na výstavu Miroslava Machotky. Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, výstava Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Číkárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Karpuchy na galerii Natálie Pejchová a výstava Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a také další místa v Praze a Pardubicích. Tam je k vidění Biennale ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech a výstava Martina Janíčka, zvukové projekty. A konečně Galerie C12 Michal Sinek a výstava After Image. Co se týká programu Rádia 1, v 18 hodin vás čeká pořad Estereo v 19.00 nonstop dnes s deskou Letos Monikou. Ve 20 hodin Československá hitparáda Rádia 1 Velká sedma. No a ve 22 hodin pořad Radio 1 on stage. Tentokrát vám nabídneme záznam koncertu José Gonzálese za roku 2008. Tolik kulturní servis, zpátky k hudbě. Mám tady jednu čerstvou domácí novinku, projekt Guns, což je možná trochu nečekané, možná ani ne, spojení Lukáše Vidry z kapely Dukla a Patrika Nadě z Berlin Manson. Taková hodně deska, která má hodně demo feel, eponymní, vyšla tedy 12. června. No a tady je ukázka, co jsi dělal dřív Guns na Rádiu 1.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio.

Uplynulý týden byl na nové release přece jenom poněkud slabší, ale kdybych měl vypíchnout jedno album z minulého týdne, tak rozhodně bych sáhnul po druhé desce novozélandské party Office Dog s názvem Prime Corner, která vyšla na značce Flying Nun. Tohle to byla ukázka Permanent Day. No a teď si dáme další novinku, tentokrát v podání a pokud se nepletu, tak americké party Attic Ocean, která míchá takový dream pop s shoegazem na novém EPčku I Promise I'll Try Every Day. No a z něj vybírám ukázku Sun. Tohle jsou Attic Ocean na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

se mi tady sešlo povážlivě hodně skotských kapel. Už asi třetí, kterou tady pouštím. Primal Scream a B strana, nebo jedna z B, pardon, jedna ze skladeb, která se nachází na B straně singlu Star. Rebel Dub, kterou produkoval Adrian Sherwood, ten má také na svědomí, pak samostatně vyšlý dubový remix skladby Star. Jinak tuhle věc můžete najít také na rozšířené edici desky Primal Scream Vanishing Point. No a ještě předtím to byly Dandy Warhols, starší věc You Come In Burnt z desky Welcome to the Monkey House.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská-spojka.cz.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kraftwerk v Praze od automa.

taká šedesátková záležitost, trošku a la Beach Boys nebo Warren Zevon. To je nový single Mo Troopera. Taková oddechovka Let's Get Back to Music, kterou teď vystřídá Graham Coxon, kytarista Blur, který před pár dny vydal solovku materiálu, který vznikal už někdy před 15 lety, který se nese právě hodně v duchu šedesátek, s kterými Graham Coxon experimentoval i v rámci Blur, třeba na desce Park Life nebo Modern Life is Rubbish. Tady to je ukázka Or Light a album se jmenuje Castle Park. When he

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili pětici novinek v Hitparádě. Nejprve velmi specifické duo Debasement a jejich novinka Stay in Your Lane. Jinak uvidíme také na Creepy TP

Druhé album oznámil dánský muzikant Gustav Berntsen, který se říká GB. Ukázka z něj se jmenuje Adrenaline. Projekt Deva Heinze Blood Orange je tady s novinkou Essex Honey MP3.

Tolik newyorští City of the Sun s novinkou Angeles Porty. No a tohle už je spolupráce Nate Smitha, producenta Kenny Beats, Kiefer a projektu Cartoons. Společně jako Fathers z chystané červencové desky vyšel už pilotní single Pearl ve 13 hodin 48 minut také na vlnách Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
2: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volnej. Program na zadezmi.cz.
1: A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
8: Reklama na Radio 1.

Dvě minuty před 14. hodinou na Rádiu 1 zazněla novinka od sedmičleného kolektivu ze Soulu jménem Linalchi, skladba Hihi Haha z aktuálního EPčka Here Comes That Crow. Tato kapela mezi své vzory hudební řadí třeba Briana Ina, ale také Robin nebo Japanese Breakfast. A právě z Japanese Breakfast částečně odjedou své první americké, potažmo evropské tour v letošním roce. Nejblíže budou k vidění třeba v Berlíně 15. listopadu. Tohle už je hudebnice ze San Francisca Tao s novým singlem Fossils.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Skvělé album americké písničkářky Ruth Garbus Profound vyšlo před 2 týdny. Trochu mi to připomíná třeba John Newsom. Tohle byla ukázka s názvem I Think I'm Ready Now a teď už nás čeká Kelsey Lou, hudebnice, houslistka ze Spojených států, která vydala novou desku So Help Me God, plnou hvězdných hostů. Třeba Kamasi Washington nebo Kim Gordon. Případně také zpěvák Samfa. Tohle je ukázka What Can I Do?

Silly Me, tak zní název nového singlu londýnské kapely Morgan Noise, v jejímž čele je zpěvačka, také klarinetistka a saxofonistka Morgan Wallis z kapely, která také působí v kapele Fat Dog, pokud se nepletu. Je to přezvěst celé desky Something Built, Something Remembered, která vyjde letos na konci srpna. No a tohle to už je release z belgické značky Strum, celkem nedávný single You, ne You and Me, ale Little Bit of Sun projektu MR a Ugné Uma. Schystané desky You and Me, která vyjde 7. z července.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

akce. Melancholická záležitost podání hudebníka a umělce z Kodaně Gustava Bernsena alias GB, jeho už druhý single Star Sounds, chystané desky Hersprung, která vyjde v dohledné době v půlce srpna letošního roku na britské experimentální značce AD93. No a teď si dáme jednu motivační záležitost od kapely ze Spojených států, která vznikla už v půlce 90. let. Říkají se Semisonic a tenhle single má název Don't Give Up Yet.

14 hodin 32 minut posloucháte Radio 1, kapelu Semisonic a teď nás čekají další Skotové, Trashcan Sinatras, kapela, která je ještě o dekádu, na scéně tedy se pojebe ještě o dekádu déle než právě odehravší Semisonic. Patří do zlatého fondu kytarovek z 80. a 90.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 23. června uslyšíte záznam vystoupení Joseho Gonzalese, které proběhlo roku 2008 v paláci Akropolis. Rádio 1 On Stage s Jose Gonzalesem. V úterý 23. června od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: 91 čárka 9.
1: No a po výborné partě Sweeping Promises a jejich novému singlu Cocoon si stane desky You Say I Romanticize, která vyjde na značce Sub Pop v půlce srpna. Tu máme legendárního Ja Wobble a pasáka mimo jiné Public Image Limited v cover verzi slavné skladby od Beatles Tomorrow Never Knows, která vznikla ve spolupráci s jeho dvěma syny. A tady zní, takhle zní výsledek.

vůbec to neznělo špatně. Tahleta verze Tomorrow Never Knows od Chavable. 14 hodin 44 minut. Od mikrofonu už se pomalu loučí Raúl Pelory. Teď si pustíme ode mě trošku možná netypickou záležitost tvrdšího ražení, řekněme psychedelický rock, heavy rock, progresivní rock v podání berlínské kapely Elder, jejich skvělého alba, které vyšlo před několika dny, True Zero. Tahle ta parta se představí také na letošním ročníku festivalu Brutal Assault. Tady to je ukázka z desky True Zero, skladba Capture Release, nebo alespoň kousek z ní. No a do 15. hodiny pak ještě stihneme třeba novinku od Immersion Megafauna, příjemná záležitost chystaného alba, které vyjde v září. What is lost will return. A možná ještě jednu záležitost. Tracklist bude za chvilku vyvěšen i na webu Rádia 1 pod mým jménem, tedy ještě jednou Raúl Pelory. No a já už se na vás budu těšit zase za týden v úterý po 12. Naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Yeah, ty jsou krásný.
9: Čerstvé bylinky.
10: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
11: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
12: Reklama na Radio 1.
13: Everybody be cool. You be cool.
14: Radio 1.

Pěkné dobré odpoledne, drazí a nejmilejší posluchači Rady 1. Máme 23. června. Máme posun vratu. Máme tady léto. Máme tady teploty, na které si zase můžeme stěžovat. A od mikrofonu Rady na vás dnes místo Josefa Zadlině zdraví Kešťouka, Nix Mark. Josef, to byl zase včera místo mě. Nep potřeboval odjet na dovolenou. Jste mnou spolu následující 3 hodiny, pustím vám něco nového, něco starého, něco do vedra, něco k ochlazení. A nadále budeme společně čekat, jestli mocní tohoto světa přestanou být sobečtí.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiné.

No a několik vzpomínkových skladeb tahle o životě v oceánu do těch horkých dní jasně patří John Cale a Bob Nervit, jejich společná deska Last Day on Earth a skladba Ocean Life. Ten text doporučuji si někdy přečíst, pokud jste ho nechytli, což je vysoká šance. Tak doufám, že jsem tu vybral správnou verzi skladby Ambrosia od starého francouzského projektu Reminiscent Drive. Uvidíme za chvilku, byla to trošku rychlá.

všechny, kteří by potřebovali vyživit božským pokrmem. Aby jich těla i duše byly celé, tak jak se sami zamýšleli.

0: Tolik Reminiscent Dive, dokonce v exkluzivním CD přehrávač remixu. Za krátkých 2,5 minutky jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce. 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál. Přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
9: Reklama na Rádio 1.

Arrested Development a jejich People Every Day. A ještě jedna stařinka, jak se z ní

Francis Sidlicí, producent El Extravagante, spolu s ním zpěvák Madja a holandská kompilace This is Dub Tempo na labelu Cosmovision Records. Píseň byla o světovém kmeni Tribe of the World. No minimálně DNA kmen bude stejný. Tady jedna klasika

0: not yet, not now. I've given up wondering or dreaming of an inverse world where I will magically fit in or maybe feel like I belong. I so desperately imagine a homecoming that has not happened. I walk through the door, everyone claps, wide grins on their faces. Everyone's wearing a college shirt that never wrinkles despite the fact that they've been laying down comfortable for hours. They pour me a drink and pat me back in the ways dads do when they're scared to touch you. A single flower, my favorite flower, will be handed to me. In fact, I'll be stumbling in so much that everyone will make space for me to sit. Welcome down, and my chest will feel so warm. We won't use words because they understand me and I understand them. It'll be telepathy in a series of symbols or sounds. First boy I ever loved, I never had to talk to. Just point or start a half sentence and he'd understand. I wonder if that's what heaven's like.
1: I wonder what that happened like. Musím říct, že jsem měl také potíže dámu stíhat. Nový single manchesterské dvojice Space Africa a spolu s nimi dáma jménem Doin ve skladbě If This Is Hell. 15:40 mi tady doporučuje Seznam udělat toto.
2: Soutěž Rádia 1.
1: A někdo už volá, ani neví otázku, ani neví, s čím soutěžíme. Asi mu to položím. Věřte, že soutěžíme s knihovnou na vlnách. 13. ročník multižánrového festivalu Knihovna na vlnách s podtitulem Závislost je jen jedna. Odpoví na to, co dnes považujeme za závislost. Proč nás fascinují reality show a zda může být tvorba formou úniku. Akce, kterou pořádá Městská knihovna v Praze, se uskuteční od 23. června, tudíž od dnes, do 16. července na lodi Avoid Floating Gallery na Pražské náplavce. Program nabídne debaty o moderních fenoménech, jako je fascinace reality show, o tvorbě i umělé inteligenci. Výhrou v soutěži je balíček z knihovny. Víc vám k tomu neřeknu, to se dozví až výherce, až si balíček otevře. Telefon číslo do studia je 210 323 919 a já se ptám. Výhru dostane ten, kdo se dovolá jako první. A já se ptám, kterému tématu se bude věnovat jeden z festivalových večerů. A to buď za A. slepé důvěře v umělou inteligenci, za B. dějinám českého internetu, anebo za C. vzniku prvních počítačových her. Někdo již je na lince. Radujna, dobré odpoledne. Haló. Jest tam někdo ještě jednou? Tak další pokus. Haló, Radujna, dobrý den. Haló. Slyšíme se.
3: Haló, Ondřej.
1: Ahoj, Ondřej. Tak,
3: ahoj.
1: Ahoj, tak co myslíš?
3: Tak, zkouším se vzniku prvních počítačových her.
1: Je to hezké a lákavá odpověď, ale není správná.
3: Aj, aj.
1: No, nevadí. Děkuji za zavolání. Hezký den.
3: Není zač, já taky. Ahoj. Ahoj.
1: Rád jedna, dobré odpovědne. Haló. Přijme. Haló, Telekom, umí nás spojit.
4: Ahoj, Martin.
1: Ahoj, Martine. Tak správně.
4: Co ta historie českého internetu?
1: Děj nám českého internetu. No vidíš, to je zajímavé, jak to jsou lákavé odpovědi. A přesto je to špatná odpověď.
4: Čau.
1: Tak díky, ahoj. Tak s vámi asi volá pozorný posluchač. Radina, dobrý odpovědne.
5: Ahoj, tady Aleš.
1: Ahoj, Aleš.
5: Tak je to Ačko, inteligence.
1: Ano, slepá důvěra v umělou inteligenci je jedním z témat knihovny na vlnách na Avoid Floating Gallery od dneška do 16. července. Já ti gratuluju, vyhráváš balíček z knihovny, co to bude? Bude překvapení asi pro nás, pro všechny. Já ti gratuluju, vyjdeš na telefon.
5: Cool.

knize, těch knihovně na vnách, pouštěli jsme si The Books a jejich skladbu I Am Who I Am. A ještě jednou o knihách, tentokrát o tom, když se falšuje účetnictví, neboli faking the books. Takže pokud to někdo máte zrovna v plánu, tak ať vám to

A na Radio 1 kdysi velmi slavný producent Kid Loco, pocházející z Francie, právě vydal nové EPčko Bird of the Loco, které uzavírá tahle čtvrtá skladba Come On.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tolik vzpomínka na debutovou desku od Trickyho, který sice zrovna vydal nový single, ale tohle byla jeho zase první single. Zase alba Maxinkovi, které se jmenovalo Po jeho mámě. Máme 4 hodiny přesně, posloucháte Radio 1. U mikrofonu dnes Krištof místo Josefa a nyní vás čeká krátké zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové.
1: Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1. Pátý festivalový den v Hradci Králové přináší silné domácí hlasy i mezinárodní hosty a pestrý program v ulicích i divadlech. I v úterý máte možnost vyrazit s dětmi do divadla už dopoledne. V divadle Drak čekají od 9 a od 10.30 dvě reprízy inscenace 10.20 Brácha v břiše pro děti od 4 let. Od 14.30 do 18.30 pak můžete navštívit karavan Sladovny Galerie Hrou, nevšední výzkumnou stanici plnou fantazie. Od 16 hodin hraje pod plachtou Draku pohádka Mouchy pro diváky od 4 let. Na odpolední pohádku můžete také v 15 hodin vyrazit do Žižkových sadů. Dnes máte jedinečnou příležitost vidět hned 3 inscenace Klicperova divadla. Od 10.30 repujícího Sirána, ve 14 hodin kabaret König Graz a v 19 hodin portrét dámy. Letošní festivalovou specialitu Tohle město není pro starý od Chemického divadla a divadla Setkání můžete dnes a zítra naposledy vidět na Malém náměstí od 17.30. Den pak doporučujeme zakončit ve 22.15 v Atriu Radnice představením Setněte vysoké stromy. Od 21 hodin a 10 minut na letní scéně zahraje Mastix, první hradecká oblastní předkapela složená z herců a přátel Klicperova divadla. Opulentní večírek plný písní z představení i mimo ně. Od 21 hodin a 30 minut pak v šapito divadla Drak vystoupí Střídmí klusáci v kulisách Višní, kapela propojující hudbu s divadlem, poezí a stand-up komedy. Kompletní program najdete na festivalregiony.cz. Zpravodajství z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové na Rádiu 1.

0: Šum Tokia, tak se jmenuje nová deska DJ Crashe, který neunavně hraje a produkuje. Tohle byla jedna z těch klidnějších skladeb z desky Tokyo Ham. Jmenovala se Sideflow. Následuje slovenská dvojice Bene and Šičko a jejich skladba Hey Siri featuring Homeboy Sandman.
1: Track s Homeboyom. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The pyramid.

Tohle je projekt Captain Murphy, za kterým stojí dvojice Flying Lotus and Little Snake. Skladba se objevila v rámci soundtracku k filmu The Furious. Jmenuje se Mudhole. Pro všechny z vás, kdo byste najednou měli někde nějaké bahno. Ale to se dá vždycky mít. Každý víkend. Every single weekend. To je taky nový single od australských The Avalanches. Spolu účinkuje Jamie XX.

0: CD Nonstop.
1: Za indie pop folkovým projektem Léto s Monikou najdeme od konce minulé dekády slovenskou zpěvačku a producentku Moniku Mrzumidjakovou. Její eponymní debut Léto s Monikou vyšel v roce 2018 na značce Slnko a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: Konkrétně tedy druhé čtení jeho druhé poloviny pro úterý 23.6.2026 podle křesťanského kalendáře. A to ještě kdo ví, se v tom kalendáři vrtali před pár sty lety. Takže dejme tomu, máme nějaký rok nějakého oběhu okolo planety. Důležité je, že teď a tady máme co dýchat a co jíst. Svátek má Zdenka a zde je dnešní nabídka koncertů a tančíren. Vězte, že v Zachspabu v Plzni od 8 hodin vystoupí legenda Laco Deci a spolu s ním jeho Selula New York. Klub Kaštan na Břevnově, scéna Unijazzu od 8 hodin uvede kapelu Nástroje a Skandál. V klubu 007 Strahov od 7 vystoupí kapela D.O.R.B., asi neples kapelou D.O.R.B., a také kapela Rodil. Z filmu můžete vyrazit od 16:30, což je za chvilku, do kina 35 na film Dokonalé dny. Od 7 tam pak promítají Den odhalení. V kině Dlabačov od 8 hodin Zlomené květiny, letní kino na Pragovce od 21:45 Tmář a jeho rod. Edison Film Hubu od 7 hodin Leviticus a od 21:45 Přísahám, že za to nemůžu. V kině Pilotů od 20:30 Chungking Express a 10 minut na to v druhém sále Backrooms. Divadelní představení můžete vyrazit do divadla D21, od 19:30 tam hrají Kytici, v divadle v Řeznické od 19:30 představení Zahrádkář, v divadle Dlouhé od 7 Konec rudého člověka, divadlo X10 od 7 Amadoka a v Doxu od 7 Never So Close, Never So Far. Rubrika Ostatní vás zve do Umělecko-průmyslového muzea v Praze, kde je dnes od 6 hodin komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Martinou Chadimovou. Vydržíte-li u poslechu Rady 1, vězte, že místo Josefa vám dnes se starám o výběr já, mě jmenuji Krištof Knexmark. V 5 hodin uvítám speciálního hosta, přijde Václav Havelka představit svou novou solovou desku. V 6 hodin pak dorazí některý z pánů zodpovědný za pořad Estero, buď... No, to zjistíte. A v 7 hodin CD Nonstop, jak před chvilkou říkal Josef, léto s Monikou a eponymní album. 8 hodin už československá hitparada Radio 1, Velká sedma v 10 hodin a Radio 1 on stage, záznam koncertu Jose Gonzálese z roku 2008, takže doporučuji vydržet napřímo na všech našich frekvencích. Na webu radio1.cz můžete psát do studia, máte-li nějaké komenty, určitě hlasujte do obou našich hitparad a také si tam přečtete celý kulturní servis v lepší audio kvalitě vlastním vnitřním hlasem.

A tady je momentálně 12. příčka Velké sedmi rady 1. Flex a jeho skladba z nové hry Phonopolis. Ray Whale Electro.

0: si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
5: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Tolik britský producent, který si říká Ginger, vlastním jménem Lee Malcolm. Jeho nové EPčko Traces and Tremors, tak jak vyšlo před minulý týden na labelu Earthly Measures, obsahovalo i tuhle skladbu, která se jmenovala Kuš. Ještě předtím to byla loňská kompilace This is Dub Tempo a projekt Chalanga se skladbou 19 Million Times. A teď zazpomínáme na 12 starou disku Alexe Bankse a jeho skladbu Phosphorus.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quick Stop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zbalitelný batoh Nanobag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovák.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: A tady jeden z vystupujících na festivalu Colors of Ostrava, s kterým máme tento týden kulturní léto. Jmenuje se Moby, teda. A jeho skladba z roku 2020. Power is taken.

Push Upstairs, třetí diskant od, teda třetí taneční diskant od Bucky Fish. Něco o tom, když to potřebujete poslat dál. A víš, za malou chvilku tady bude pán, který to poslal dál. A víš, i s další novou deskou, jmenuje se Václav Havelka. A už se tady na vás chystám.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Poznáváte to?
2: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
1: Ale s tím bude konec.
2: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
1: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
2: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
2: Děkujeme za trpělivost.
1: Vaše hlavní město Praha.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Reklama na Radio 1.

0: Forgiveness, skladba, úvodní skladba, která uvádí novou desku Snake Crawling Up a Broken Ladder, tak jak ji připravil Václav Havelka. Vy ho určitě znáte ze skupiny Please the Trees, spoustu dalších aktivit. Václav, dobré odpoledne.
1: Ahoj.
0: Jak se daří takhle při úterku?
1: Dobrý.
0: Koho žádáš o odpočtění?
1: Tady v té písničce, já myslím, že ten koncept je takový to jako bezohledný nějakým způsobem a vlastně jako automatický užívání těch zdrojů, který máme a bez kterých se neobejdeme, což je samozřejmě z nějaký jako velmi bazálního pohledu země jako taková, všechny její zdroje, takže tam já jsem vlastně v takovém rozpoložení, kdy nějak jako zkoumám to, co je možné udělat pro to, aby třeba ty věci nějakým způsobem jako člověk jako si uvědomoval tu hodnotu a i to, jakým všechno, co vlastně máme k dispozici a nějakým způsobem právě jako je to taková modlitba za odpuštění právě za to, že vlastně si, myslím, že z velké části dost vlastně hodně ty věci děláme tak jako automaticky.
0: To je pravda, hlavně taky často myslím, že nevíme komu to odpuštění máme, jako koho to odpuštění máme žádat. A kde je ten skutečný střed, který to může vyřešit. U tebe by se dalo říct po té, co jsi byl zdá se dlouho upoután na lůžko s poruchanou páteří, že jsi skrz bolest a utrpení došel k nějaké formě osvícení. Můžu-li říct, alespoň z textu na této desce.
1: Nemyslím si, já myslím, že to je takovej ten úplně základní, podle mě, bod toho, jakože si myslím, že člověk jako nikdy nekončí, že to jsou prostě všechno jako krůčky a já spíš jsem ten typ, že sice mám tendenci jít neustále dopředu, ale vlastně mám i pocit, že neustále začínám, jo, takže vůbec bych si jako myslím si, trochu si říct, jakkoliv malinko.
0: Tak přesvícení, dobře.
1: Dobře, tak je to jako, že jsem si trošičku jako skrze nějakou jako tu zkušenost osobní, kterou určitě každý má nějakou zkušenost, která ho nějakým způsobem transformuje, tak pro mě to bylo tohle z toho, že skrze tu jako bolest člověk si pak, zase jsme u toho odpuštění nebo u toho uvědomění, že si člověk jako uvědomí, jak jako každý vlastně moment, kdy ti něco nebolí, je skutečný dar a že všechno začíná a končí tam. Že člověk vlastně neustále se v těch automatismech, všechno taky jako jede, tlačí to před sebou, ale ten základ je podle mě jako dobrý si uvědomit, což bych asi jako řekl, že to je pro mě to místo a že nějakým způsobem se snažím, řekl bych jako na denní bázi nějak jako pečovat o to, abych jako na ty těžké chvíle byl minimálně nějakým způsobem jako připravený, jako, ať už jako fyzicky, mentálně. Takže mám pocit, že jako máme všichni tendence neustále jako vnímat ten svět samozřejmě právoplatně, jako velmi, velmi náročné místo, nebo i ve vývoji té civilizace, ale myslím si, že třeba
0: velmi zázračný.
1: No právě, že vlastně jako si myslím, že jsme jako v neuvěřitelném místě, kdy máme tolik informací, že spíš jako vlastně si s nima nevíme rady, co si z toho jako vybrat. Jo. A jako je to i ve smyslu třeba těch právě nástrojů. Takže za to já jsem jako opravdu velmi jako vděčnej a musel jsem dokonce překonat nějakou svoji takovou tu jako tendenci všechno zvládnout sám, že prostě jsem fakt si došel pak do nějakého místa, kdy jsem si jako musel připustit, že si potřebuji nechat vlastně pomoct. Jo, že prostě nebudu jako už to zkoušet dál, zkusit jako zvládnout sám, ale že prostě si jako v mém případě teda nechám třeba sešroubovat dva obratle a budu doufat a věřit v to, že to bude jako dobrý a je to skvělý. Takže jsem za to strašně vděčný.
0: No, myslím, že je to vlastně jenom ego, který to chce vždycky zvládnout samo. Jo.
1: To je ten největší nepřítel.
0: Jo, je to společnost, která funguje jenom dohromady a COVID to jenom ukázalo, že jeden bez druhého jsme nic.
1: No. A tak zase vlastně, když tohle zmiňuješ i tohle období, tak vlastně to byla nějaká doba, kdy i vznikal teda ten materiál, takže se toho sešlo fakt hodně. A na druhou stranu já jsem, jak jsem tak jako ponořený do toho a velmi jako šťastný a vděčný za to, že jako vím, co mě baví a mám tu možnost to jako dělat, tak bych si třeba nikdy nenaordinoval jako pauzu. Jo, třeba i od té hudby. A najednou to jako nebylo. Takže já jsem úplně říkal, jako to je jako fantastický. tak jsem, víš, jako že jsem si, jako úplně se dostaneš do jako jiného prostoru.
0: Já s tím souhlasím, myslím, že to zastavení covidový mělo pro spoustu vlastně dobrý dopad, protože ten neustálý běh v té kleci toho neustálého dluhu.
1: Ale je to samozřejmě, to byla jako náročná disciplína. I tak.
0: No chápu, co jsem tak četl, tak si opravdu zažil hodně. Deska vlastně už je rok hotová, měl si na ní spoustu zajímavých hostů. Celý ten proces, jak jsem tak pochopil, co to vznikalo na dálku, byli jste někdy chvilku všichni ve studiu?
1: Ne, vůbec.
0: Společně?
1: Ne,
0: nikdy,
1: ne, ne, ne. Ne, ten materiál, opravdu tady to vlastně vzniklo úplně na všech. Já jako, myslím, že jsem už pár věcí na dálku jako dělal, ale vždycky tam byl nějaký element toho, že se sejdou ty lidi dohromady minimálně z nějaký části, a tady opravdu já jsem vlastně ty základy natočil sám na telefon, a když ty formáty těch písní byly v nějaký jako uvozovkách finální podobě, tak jsem mi začal posílat lidem vlastně zase v tom období toho covidu, kdy teda vlastně zase ten online svět zafungoval skvěle, že si mohl být vlastně v kontaktu s lidma prostě za 5 minut nebo hned přes celou planetu, takže to bylo fantastický, a zároveň jako lidi měli právě více do toho času, takže se to i jako tak trefilo, že celá ta deska vlastně vznikla na nějaký jako přátelský bázi, kdy ty lidi do toho šli vlastně na základě jako svý jako chuti to dělat, a což sebou ale neslo samozřejmě i jakoby už zase další práci jako mentální toho jako čekání, jo? Že se to vlastně nedalo cokoliv uspěchat, jako že jsem nemohl na nikoho vlastně tlačit a říkat, pošli to, už to potřebuji dodělat. Jo? Sice se všichni jako ptali, ale já jsem říkal, hele, já vlastně jako o to stojím, o tu tvoji účast v tom projektu, a až bude v tom jako místě, kdy na to máš čas, tak já jako počkám. Takže vlastně i to bylo v takovémhle jako stádiu, jakože určitý jako toho jako meditativního nějakého jako přístupu. A i ve smyslu těch jako příprav, jo, já vlastně tak samozřejmě je to každýho věc, ale jako takový to jako dělám desku teď, protože třeba nevím, jako mám na to čas, no mám na to peníze, seberu, jako, tak ty podměty já vnímám jako, že vlastně k tomu, aby člověk jako došel do nějaký jako hloubky, tak to opravdu vyžaduje tu práci s tím časem. A vlastně i, jak jsi zmiňoval, ty přípravy k tomu vydání, to všechno prostě trvá, všechno to je jako komplexní věc, ty, jako i když se tady rozhodneš samozřejmě jako vydat to na fyzickém nosiči, tak to všechno sebou nese zase nějaký jako čas. Vydavatelství taky má svoje plány, takže jsi zase vděčný, že ti někdo ten čas věnuje a ten prostor, takže musíš, když už jako se vlastně domluvit, kdy. Je to spousta aspektů.
0: Je to rok příprav, taková deska v podstatě, no. Takže to je, předpokládám, co jsi teď dělal.
1: Je to tak. A zase už zase v tom momentě, že jo, už v tom čase přicházejí nový podněty, takže je to fantastický, prostě vlastně dokud to jako jde a chodí ty podměty, tak je to fakt radost.
0: Máš něco, co bys na té desce teď změnil už po těch 3 letech?
1: Vůbec. Já vlastně jako já jako si s tím vlastně odžiju to období toho tvoření, a potom v momentě, kdy to vlastně je venku, což se teda jako vlastně stane v takový tý jako hierarchii těch kroků, že jo, tak zítra ji pokřtím v Atriu Žižkov tak tam vlastně se to nějak jako uzavře, ten kruh. Těším se na další koncerty samozřejmě k té desce, to třeba zase bude trvat rok, dva, ale myslím si, jako k takový, jako k tomu materiálu, spíš budu vlastně pracovat i ve smyslu nějakých jako konceptů těch koncertů, že spoustu jich budu hrát jako sám, ale spoustu se chystám hrát třeba i s lidma, kterým zase se nějak jako objeví, nebo budou jako k dispozici, budou mít chuť se tam objevit. Takže zítra vlastně v tom Atriu Žižkov se mnou bude hrát syn Šimon, nebo Tomáš Nízner, který na té desce hraje, Aloj Zatloukal taky, a Sára Suková, Štěpán Hon, takže, a Lukáš Palán.
0: Takže jaké obsazení?
1: Vlastně Šimon, mám pocit jako perkuse, možná nějaký klavír, Štěpán Hon vibrafon, Sára vokál a flétna, Lukáš kytara a Lojza housle.
0: Panečku.
1: No, takže se těším, že zase ty desky získají nějaký jako novou zvukovou jako krajinu, ty písničky.
0: Hraješ průřez celou svou tvorbou?
1: Ani ne. budeme hrát hlavně písničky z té desky, vlastně téměř jako celou. A pak bych rád představil nový písničky, na kterých pracuju, a pár nějakých, který vznikly třeba pro jiný projekty, ale jako mám tam takový i jako z pravěku pár nějakých jako skladeb.
0: Tak ten šuplík je nekonečný, že?
1: No, jako... nekonečný není, ale něco tam už je.
0: No, a tak já mám dojem, že každá skladba potřebuje svůj čas a jo, někdy jo, se to prostě nedá uspěchat. A...
1: No i takový to vracení, víš, jakože vlastně to taky musí uzrát. Já občas jsem měl takový tendence se jako vymezovat, že tohle hrát teď nebudu, a i třeba když jako lidi si to přáli. Dneska už to mám zase úplně jakoby jinou jako pokoru, říkám, někdo to chce slyšet, fantazie, to je prostě...
0: Vzpomínám si, jak Filip Topol říkal, že životky jsou v blázinci a rozhodně nebude hrát.
1: No, ale dneska člověče, jsem si všiml i na koncertech jakoby jiných kapel, víš, i třeba jako velkých jmen, jo, že dřív se to tak jako vlastně měli tendence hrát nový věci a to, a dneska prostě přijdou a hrajou hity. Nevím, víš, jakože...
0: Já nevím, že toto sníženou pozornost.
1: Jo, a je to prostě tím, že vlastně ty lidi právě přesně jako ztrácej ten přehled třeba o té kapele, jako vůbec jako kdo to je, nebo co, jako o konceptu desek, ale znají ty hity. Takže samozřejmě oni proto, aby jako to publikum si v vozovkách udrželi, přece jenom je to jako živobytí, tak jako zase nemám k tomu absolutně žádný jako kritický komentář. Ale je to jenom o tom, že to jako vnímám, víš?
0: Já to taky sleduju, že každý umělec má období, kdy už nesnáší všechno to, co dělal příliš mnoho často, a pak nakonec zjistí, že to je toto dobrý, co udělal, no, že no, si s tím no. Vlastně
1: a ono z nějakého důvodu to jako dál. A z nějakého důvodu to jako rezonuje, že jo, to je fantastický. Když prostě vlastně dneska, někdy jsem i čet od Boba Berta, což byl původní bubeník Sanicus, tak říkal jako, že vlastně vůbec by ho nenapadlo, že jako 30 let potom, co ta kapela začínala, v té současnosti se to bude jako téma. Takže to je prostě, jako ten čas je vlastně v tomhle strašně jako neuvěřitelný, že? A dneska celý ten fenomén toho, jak ty věci se jako vracejí a je pořád co objevovat z té historie, to mě to neustále jako vlastně strašně jako vzrušuje nějak, no.
0: Bude to myslím taky součástí toho informačního přetlaku, že je prostě toho tolik, v těch 80. ještě všichni stihli naposlouchat zhruba všechno to, co vyšlo. Teď už to nikdo nestíháme, ani tady v rádiu, a někdo to slyší o 5 let později, než někdo předtím.
1: Máš pravdu.
0: Takže tady někdo, jsem zrovna čet, objevil na metronomu Slow Dive, jako je krásná nová kapela, že?
1: No jo, je to tak. Takže... jako říkám, je to vlastně skvělý, ale... Je to takový paradox, nebo nějaká jako určitě kuriozita.
0: Jakým způsobem jsi rozhod teď, teda po té, co jsi nabil znovu sil a energie, co tvoříš nejvíc? Kde je teď tvé srdce?
1: Chystáme z Please the Trees, dělali jsme soundtrack dokumentu o mykologii, Mykokosmos. Mm-hmm. Myslím, že to bude mít premiéru na Colors of Ostrava. Potom se synem Šimonem a s bubeníkem Thorem Harrisem a Jamesem Totem, což jsou teda mimochodem dva lidi, mimo teda Šimona, který na té desce hrajou a byli velmi jako zásadní. Proto tak máme projekt Sonic Herbalism a to jo, tam zase píšem jako písničky o léčivých bylinách. Takže je to v nějakém procesu, kdy tak jako vzájemně si vyměňujeme různý jako témata. Je to strašně fascinující, protože ten fenomén má v každý kultuře úplně jakoby jiný, jo, je tam prostě neuvěřitelně jako příběhy jsou kolem těch rostlin a to. Takže se tak jako vybíráme a píšem prostě o bylinkách a je to vlastně strašně jako, mě to jako hrozně baví, že skrze to psaní se člověk jako učí o těch věcech. Takže z toho bude určitě deska s projektem Field a Future Landscapes, tak máme už taky nějakou dobu natočený vlastně novej, nebo je hotovej novej projekt, který teda kuriozně studujeme vliv jako horka na životní prostředí a na různý jako lokality, protože ten první vlastně projekt Future Landscapes a ta deska se vztahoval teda na nějakým způsobem jako dopad jako klimatických změn na životní prostředí a v tom vlastně druhém dílu teda máme téma horko jako obecný téma, takže to taky je nějak vlastně v procesu víceméně na plánování vydání.
0: No, chápu, ještě si koukám teda dokument o houbách, léčivé byliny. Je něco z toho, co ti pomohlo třeba taky s těma potížema, nebo to byly čistě jenom lékaři?
1: Jo, tak tam já jsem právě vlastně v nějaký trošku svý jako nevědomosti v tom stádiu nějakým jako raným vyhledával všechny takový ty jako alternativní cesty. A říkal jsem si, přece to není možný, jako, že s tou historií jako, a jak jsou ty věci jako vyzkoušený, že se tam prostě jako, že to jako nepomůže. Nevím, že jsem si prostě vlastně nezjistil, co mě pořádně je, a bohužel vlastně všechny ty úkony spíš to jako zhoršovaly, než by to jako zlepšovaly. Aniže to byla zase ta další výzva, vlastně nezanevřít na to, jo, nebejt jako naštvaný, že něco na mě nefunguje, ale vlastně jako pochopit to, co jsem, jakým způsobem vlastně spíš jsem k tomu jako přistupoval, a pak když jsem to zjistil, tak vlastně bylo jediná jako možnost to, co už jsem zmiňoval, no, že vlastně jsem si musel nechat dát jako umělou plotínku a do spodní části páteře a nechat si jako sešroubovat, no. Takže...
0: Na plakpámu za moderní medicínu. Ale 200 lety by si skákal z mostu bolestí.
1: No ne, právě, jakože to je fantastický. A takže jsem se, a zase, a pak jsem mohl vesele pokračovat dál v těch jako alternativních cestách, no. Takže jako všechno je nějakým způsobem...
0: V harmonii?
1: Dobrý, jako, no, já myslím, že jo.
0: No. To je dobře, já mám, vidím v svých očích sílu a přesvědčení a vážíme si každého dne, myslím, že o nic jiného tady nejde.
1: Tak. Přesně tak.
0: Takže já ti moc gratuluju k desce.
1: Já vám moc děkuju za podporu, za tenhle prostor.
0: K další tvorbě zítra v Odkojka od 8.
1: Je to od 8, jako support, ještě jsem zapomněl, vystoupí Korut, Anička Rut, fantastická. Společně, myslím si, že společně zahrajeme jako věc potom všichni. A je to od 8 hodin v Atriu Žižkov. Jenom bych posluchačům, vlastně ten prostor je hrozně příjemný i v těch vedrech, je to vlastně taková jako kaplička, o kaple u Žižkovský věže televizní, takže myslím si, že tam bude příjemně večer.
0: Takže rozhodně doražte na Václava Havelku a společně s ním pokřtíte desku o hadovi, co leze po zlomeném žebříku, což jsem pochopil, byla tvá životní síla přes zlomenou páteř.
1: Je to tak.
0: A jsem rád, že jsi našel.
1: Děkuju vám.
0: A všechno to
1: díky
0: spojilo a good luck do
1: díky
0: dalších
1: dní. Díky moc.
0: Tak, díky. Na závěr skladba, předposlední skladba z BSky, Dead Which Is Not, to, co není pro vaše všeobecné zamyslení, to je Václav Havelka, díky ještě jednou.
1: Díky moc.

that which is not represent.

that which is not, that which is not.

0: Václav Havelka, Just Left the Building. To byla ukázka z jeho nové desky, které jsme si před chvílí povídali, pokud jste to neslyšeli a teď zapli. Slyšeli jste skladbu Dead Witches Not, zítra od 8 v Atriu Žižkov. Václav desku křtí. Tak tam doražte. Za malou chvilku jsme zpět, tedy za 2 minuty a 18 sekund.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
4: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Poznáváte to?
8: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
7: Ale s tím bude konec.
8: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
7: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
8: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
7: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
8: Děkujeme za trpělivost.
7: Vaše hlavní město Praha.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000.

Titulní skladba k posmrtné desce Milese Davise Dubab a Dubab Song. Před mnou je poslední půl hodinka, než nastane čas popozet Isteru. Tady jeden český a pak jeden slovenský zástupce.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Novo se tak nějak ustálil v tom, že dělá poslední dobou spíše tanečnější věci. To byl nový single Me and You. Což pěkně na 6. Na Radio 1 i všude jinde ve střední Evropě. Před mnou poslední 3 skladby. Tohle je australský producent Kalia Sintila. Jeho Golden Road v čerstvém Revive remixu od dvojice Liquid Bloom and Bloom Orient.

Moravo, Moravo, tohle je Matěj Metoděj Štrunc spolu se zpěvačkou Ladou. Předposlední skladba mého dnešního vysílání. Už se tady na vás chystá Martin Mikuláš s pořadem Istyru. Přinese se sebou tolik vinylů, že to asi nestihne odehrát. Bude dělat pravděpodobně 30-sekundové mixy, tak se připravte. Celý tracklist mého dnešního vysílání pod mýmenem Kešto Knixmach už je teď na webu Rádia 1 a k sehnání příští, za 14 dní zase, myslím, jsme si to vyměnili s Josefem, takže Josef v pondělí a 7. července to zase budu já. Já vám přeji pěkný poslech, žijte tak dobře, jak jen dokážete, abyste se sebou byli nadále spokojení v této naší krásné zemi a planetě a vesmíru a multivesmíru. Všechno to dává nakonec někde smysl. Jenom ne teda té lidské mysli, ta na to není moc dělaná. Tak se mějte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Kraftwerk v Praze. Od Autobahn přes Das Model až po Tour de France. Průkopníci elektronické hudby přijíždějí 15. července do Fóra Karlín se svou ikonickou audiovizuální show. Kraftwerk 15. července Fórum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert přináší Charmenko.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Reklama na Radio 1.

Pěkný podvečer na Rádiu 1, posloucháte pořad Estereo, zdraví vás Martin Mikuláš. Žádný 30 vteřinový mixy nebudu tady dělat, prostě mám s sebou hodně desek, protože to dneska nemám úplně připravené, ale to vůbec nevadí. Prostě si tady něco pustíme. Na začátek to byl známá skladba Sweetest Taboo, ovšem nikoliv od Shade, ale od Les Nubians.

Posloucháte Stereo, hrajeme si z gramofonových desek a hrajeme si japonského producenta Nujabes, album Metaphorical Music, které vyšlo už v roce 2003. A stojí za ním tento japonský producent, mimochodem taky provozovatel record shopu Tribe ve známé tokijské čtvrti Shibuya. A už není mezi námi, protože v roce 2010 zemřel při autonehodě, takže jezděte opatrně. A kdyby se vám tenhle hip-hop, jsou tam instrumentálky i rapové věci, tak pokud by se vám to líbilo, tak to nedávno vyšlo znovu v limitované edici Nujabes Metaphorical Music. Koupíte třeba ve fono.cz a já vám ještě hraju skladbu Letter from Yokosuka.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1, tak tohle byla ještě jedna vysamplená bosanova v rámci Nujabes. Japonský hip-hop z roku 2003 není na dvoj LP k dispozici v reedici, limitované. A teď už je tady Dusty a skladba Rytmo.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1 a tohle bylo malé ohlédnutí za festivalem Respekt, který proběhl na ostrově Štvanice. Příští rok nás čeká jubilejní 30. ročník, už teď se těším, protože i tenhle byl moc vydařený a koupil jsem si tam hned několik gramofonových desek, tohle byla jedna z nich. Tohle byl Muslim Shagan, tak se jmenuje, jeho album se jmenuje Asak. Muslim Shagan s to svojí hudbou, svými písněmi doprovázené na tabla a harmonium otevřel celý ten festival v sobotu odpoledne. No a to, co přijde teď, tak to je jízda strašná. To má asi 300 BPM, to znamená, že to je rychlejší než nejrychlejší techno, co jste kdy slyšeli. Je to kapela, která naopak sobotní program zavírala večer. Je to kapela z Madagaskaru, která se jmenuje Capiki. I ten styl se jmenuje Capiki, oni ho reprezentují. Je to kapela, která a Capiki se hraje obecně na Madagaskaru při svatbách, pohřbech a obřízkách. A při těchto příležitostech se prostě hraje takovýhle nářez. Na té desce, kterou jsem si tam taky koupil od nich, není pomalá skladba. Všechno je to takováhle rychtá.

0: Na Rádiu 1 ohlédnutí za festivalem Respekt pořádá agentura Rachot. A Respekt je krásná událost jednou za rok, ale jinak Rachot vozí umělce z celého světa do České republiky během celého roku. A to jak experimentální, zajímavá, naprosto neznámá jména, tak velká jména, jako jsou třeba Snarky Papy. Ti tady budou v září. No a kompletní program najdete na rachot.cz. Doporučuju. Tohle byly Capeky z Madagaskaru. A za chvilku už jdeme zpátky do letního chillu. Bude tady skladba Summer Madness, tentokrát v remixu Masters at Work.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
10: Reklama na Rádio 1.

Estereo na rádiu jedná trochu dubu, tohle je z kompilace Late Night Tales version Excursion, vynikající dubová kompilace, vybíral Don Letts. Tohle je skladba Baltimore a ještě jednu, ještě víc dubovou tady pro vás mám. Hrajeme si z desek a ten dub tady nehraju jen tak. Hraju ho, abych vás pozval na striktně vinylovou dubovou událost, která se koná 11. července v kempu Mláka, to je u Třeboně. Krásný má plagátek. Všechny plagátky na minulý ročníky jsou naprosto originální a nádherný a stojí za pověšení na zeď sami o sobě. I ten letošní se povedl. Čistě vinylový nářez 11. července. Generál Krišpín vám bude hrát taky DJ One Heartman a special guest legendary DJ Liquid A. Sound system samozřejmě uslyšíte široko daleko. Takže 11. července. Čistě vinylový nářez.

Raz, dva, tři, čtyři, je tu konec dnešního STRA. Tak se s vámi loučí Martin Mikuláš. Tohle byly Dub Diablo. Skladba Disco Headache, takový nekonečný breakbeatový mix. To je teprve v půlce, ale já jsem vám chtěl zahrát ještě na závěr alespoň jednu novinku, desku, kterou jsem sebou přinesl, která vyšla, byla pokřtěna minulý týden. A je to český rap Boom Bap. Je to Filip Konvalinka z jihlavských Pio Squad a beaty dělal DJ Fate. Album se jmenuje 2M1R, jednoduchá zkratka pro dvě mouchy jednou ranou. Vyšlo na Ty nikdy Records, vyšlo na vinilu samozřejmě. Taky koupíte ve Fono.cz. A mimochodem k tomu kluci měli i limitovanou edici piva s etiketou 2M1R. No, je tam spousta boombapových, klasických hip-hopových beatů a rapu a já vám zahraju moji nejoblíbenější závěrečnou, která se jmenuje Cesta malé mandarinky, protože tam s Filipem v závěru rapuje i jeho dcera Matilda. A mají pro nás jedno veliké moudro a s tím se loučím. A moudro zní, ať to bude, jak to bude, tak to bude.

0: Reklama Rádia 1.
1: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
2: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volnej. Program na zadezmi.cz
1: a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
3: Pozor, velká slevová akce vtedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Je, ty jsou krásný.
9: Čerstvé bylinky.
10: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
11: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
12: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
11: Poprvé u nás.
12: 23 sportů.
11: 101 disciplín.
12: 3,5 tisíce sportovců.
11: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
12: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
11: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
12: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
11: Více na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
14: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Je tu úterý 19. hodina a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad CD non-stop. No a jak už je zvykem, také s domácí československou deskou. A dnes to bude opravdu takové československé vyžití s projektem Léto s Monikou, za kterým stojí slovenská původně hudebnice Monika Midriaková, teď už Monika Omerzu Midriaková, žijící v Praze právě. Její debut vyšel v roce 2018 pod eponymním názvem Léto s Monikou na značce Sunco Records. My se odáváme do CD non-stopu hlavně v souvislosti s jejím albovým návratem, teďka po 8leté pauze, s deskou Cítit to všetko naraz, která vyšla teďka na jaře letošního roku opět na této slovenské agilní indie značce Slnko Records. Každopádně Léto s Monikou je slovenský indie popový, dá se říct, projekt, za kterým stojí nejenom zpěvačka a skladatelka, ale také producentka Monika Omerzu Midriaková, která dlouhodobě už žije a tvoří v Praze. Ten název projektu odkazuje také na slavný film švédského režiséra Ingmara Bergmana Léto s Monikou. No a my si můžeme říct, že Monika Midriaková dříve na počátku už minulé dekády spolupracovala třeba s projektem Midi lidi, kde se právě seznámila s Petrem Markem a s ním pak společně vytvořila i úspěšné československé duo Monikino Kino. Jehož debut eponymní Monikino Kino jsme si také hráli zde už v CD non-stopu. Vyšlo v roce 2014 také na slovenské značce Sunco Records a už tenkrát nabídlo příjemný synthpopový experimentálně indie rockový zvuk, a to na ploše celkově 13 nahrávek. Myslím, že to pamatovat třeba také skladbu Prázdniny. Každopádně na solovou dráhu se pak vydává Monika Midriaková tenkrát ještě v roce 2018, kdy také vychází tento její debut Léto s Monikou, projekt, ve kterém kombinuje moderní emotivní pop s minimalistickou jemnou elektronikou, či také i současným písničkářstvím, ale také i temnější, hutnější polohy zde najdete na této debutové desce. Texty zpívá ve slovenštině a zaměřuje se v nich na intimní osobní zpovědi. Po této desce musím říct, že Monika se také seznamuje s režisérem Omerzu, kterého se nakonec bere, a od té doby se také věnuje komponování filmové hudby, ať to byl skvělý počin Atlas ptáků, či už o pár let dříve Všechno bude. A v této dekádě třeba to byl krátkometrážní film Poslední den patriarchátu z roku 2021, či právě film Olma Omerzu Nevděčné bytosti z letošního roku. No a jak jsem řekl, v letošním roce se právě teď už Monika Omerzu Midriaková navrátila se svým solovým projektem Léto s Monikou, albem, které dostalo název Cítit to všetko naraz, a na této desce posouvá opět zvuk a i své intimní texty do vycivilizovanější podoby. Na desce spolupracovala s hudebníkem bubníkem Jakubem Schindlerem z kapely Bert & Friends a vybraných skladbách hostuje třeba Lukáš Kravelza z kapely Good Times Only a najdete tam i back vokály od Amelie Siby. Album vyšlo v dubnu letošního roku, vy jste viděli její křest v Praze vlastně minulý měsíc Tvarše Plus, a teď už je tady Monika Omerzu Midriaková aka Léto s Monikou a její debut eponymní z roku 2018 ze značky Sunco Records. Já vám přeju příjemný poslech. CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s festivalem Colors of Ostrava. Hlavními taháky 23. ročníku jsou 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord nebo Teddy Swims. Dalších více než 100 interpretů, včetně Audrey Nuna, Atarashi Gakko, Nimino, Joshua Aidhen nebo Jambinai, doplňují 200 hostů diskuzního fóra Melting Pot. Program zpestřuje desítka divadel se soubory Husa na provázku, Divadlo Petra Bezruče nebo Klicpervo divadlo, dále stand-upy, živé podcasty nebo debata s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Colors of Ostrava, dolní oblast Vítkovic od 15. do 18. července. Kompletní informace na colors.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Colors of Ostrava najdete karty s motivy street artového umělce Banksyho a karetní hru Quickstop. Kdo má nejrychlejší reakce a nejbystřejší slovní zásobu? Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Láslo Krasnahorkai, Satanské tango. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Ultralehký zvalitelný batoh NanoBag s nosností 30 kg a krásným designem. Do světa i na nákupy. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Knihu San Lorentova Můza. Dokonale dekadentní biografický román o hippie aristokratce Lulu de la Falaise. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Jeden z 5 letošních knižních bestsellerů internetového knihkupectví Kosmas. Tisíce knih, e-knih i audioknih na kosmas.cz. Až 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe i svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám

Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to má.

0: 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Začíná Velká sedma na Radio 1. Vaše československá

To zněla novinka číslo 1, to byli Tisíčáci a první singel, skladba V zimě příroda spí z připravované 9. radové dosky, dlouhá, široká a bystrozaká, která by mala výjsť 1.10. tohto roku. Pojďme novinka číslo 2, tam si dáme další kúsok od slovenského jazzpopového projektu Obligátně, za kterým stojí pesničkárka Kristýna Mindová, která působí, pokud se nepletím, v Brně. A Obligátně vydávají nový singel, bo vydali nový singel Pomaly, skladba Pomaly, kterou si dáme jako novinku číslo 2. Oficiálně vyšla minulý týden v piatok, to znamená 19.6. A skladba tak nějak symbolicky uzatvára doterajšiu kapitolu fungovania s kapelou a otvára dvere novej umeleckej etapy. Len si pripomeňme, že Obligátně mají na konte dve dosky. Dve dosky, které vyšly prvá v roku 2022, Monolog spásy, a před dvomi rokmi Emočně ospalí, Spievajú ľahšie. Hrali jsme si aj z tej minimálně druhé radové dosky Tu ve velké sedme. A je to ta novinka číslo 2. Single Pomaly je predzvestou ďalšej dosky, v ktorom, alebo na ktorej Kristýna bude rozprávať zatúlané smutné príbehy s nadsázkou a s nadhľadom. Lúčiť sa bude s minulosťou a bude robiť odvážny krok do neznáma. Tak, to je asi tak všetko, inak ten single, skladba Pomaly, tak tá je o, tá vlastne reflektuje vnútorný svet, vzťahy a osobnú transformáciu s veľmi hlbokou úprimnosťou. Klasicky text Kristýny Mindovej. Poďme si hrať novinka číslo 2, Obligátne a single Pomaly.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje

0: normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Tolko Duopast, to znamená Dan Kranich a Ivo Sedláček, skladba Vemte to za mě, z 5. radové dosky Fotr, která vyšla 29.5. na značke Ty nikdy. Novou dosku vydal takisto Adam Nenadál, v jeho případě doska, no je to, ano, je to zostava skladěb, je to de facto třetí fyzický nosič, myslím, že to vyšlo na kazete. Ano, Adam Nenadál aka Aran Satan. Tento počin nazval Konspirace, vyšlo na značke Silver Rocket a je to v zásadě kolekcia skladieb, které pochádzají zo singlov, které Adam vydával postupně v priebehu roku 2025 na svojom Bandcampe a na ktorých spolupracoval s rôznymi interpretmi, umelcami a tak ďalej, ako Steve Bruffen, Kataster alebo Lom Approximativ. A zároveň je tam aj niečo nových skladieb, ku ktorým dodávali hudobné podklady napríklad Moby prostredníctvom jeho voľnej dostupnej knižnice beatov, ale napríklad Benes Modrý hôr alebo Jos a tak ďalej. Proste Konspirace. No a ako som hovoril, vyšlo na značke Silver Rocket a my si z tejto tu, z tohoto počinu dáme poslednú novinku číslo 5, Pojí zeří. Aran Satan.

Petr Linhardt a skladba Marie na staré sociální síti, 14. místo a minulotýžňová novinka. No, před nami 13. místo, opět novinka z minulého týždňa a tam je táborské zaskupení Deep and Son a jejich aktuální počin, single, ploužákový double Mall and Dur a z tohoto singlu jsme si tu nasadili skladbu Aby nás. Ta je tu na 13. priečke. Aj napriek tomu, že tento singel vyšiel vlastne prednedávnom 3.6. na začiatku mesiaca, tak na ďalší mesiac, na júl, už chalani chystajú ďalší počin a bude to EPčko, tentokrát 6 pesničkové. Pak poďme si zahrať zatiaľ z toho aktuálneho počinu. Ploužákovej double Mall and Dur a skladba Aby nás, 13. miesto.

To byly Dipenson a skladba Aby nás, 13. město v tohto týždňovej velké sedmé. 12. před námi, tam je pád z peťky z minulého týždňa, 3 týždně v hitparádě. Je tu Lenka Zbořilová a Kapivoňka a je aktuální single ve třetím patře.

Ivanka, Lenka Zbořilová a její velmi krátký singel ve třetím patře, tentokrát na 12. priečke. 11. pozícia, minulý týden ve 13. místo, 5 týdnů v hitparádě je tu Laura Jašková, aka Miaulau, a její solový projekt skladba nazvaná Spánok, která se nachází na doske Kvety, která vyšla na značke Slunko Records.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Máme za sebou prvou třetinu hlavného rebríka Velké sedmi s dátumem vydania 23.6. respektive s reprízou 27.6. 24. kolo. Dozněla nám Laura Jašková, Kamia Volau a skladba Spánok z dosky Kvety. Debutová to doska. No a než si budeme hrát skladby od 10. na těch vyšších pozíciách, tak si pojďme připomenout, jakým způsobem je možné hlasovat do Velké sedmi. Len prostřednictvím našich webových stránok, protože po skončení premiéry Velké sedmi každého soutěžného kola je na webových stránkách aktuální rebríček a vy si v něm můžete vytvárat svůj vlastní soukromý. A pokiaľ zahlasujete pre minimálne 5 skladieb, doplníte do toho formulára svoje ctené meno, celé, meno a priezvisko, e-mailovú adresu a odošlete to k nám do ďalšieho útorka, kedy hlasovanie Veľké sedmi uzatvárame, tak tie hlasy samozrejme započítame, to je prvá vec. A druhá vec je, že keď sa na vás usmeje šťastie, tak můžete od Rádia 1 vyhrať nějaké ty příjemné pozornosti. Takže podmínky pro hlasování jsem povedal, ako jsem hovoril, minimálně pre 5 skladieb, musíte to stihnout do dalšího útorka a hlasuje se v každém kole vždy iba jedenkrát. To meno a priezvisko a e-mail je velmi podstatná vec, protože jinak by sme vás nemohli skontaktovat, takže bez mena, priezviska a e-mailu to nejde, protože by sme nejaké mohli vyhlásiť ani mená výhercov. Takže tentokrát Madla Horáková, Magdalena Hečková a Michal Pinkas získávajú od Rádia 1 CDčko Terezy Richterovej, ktoré sa volá Místa / krajiny. No a práve vďaka e-mailom, ktoré máte uvedené vo svojom hlasovaní, tak sa s vami spojíme a dohodneme sa, akým spôsobom si svoju výhru vyzdvihnete. No a vy všetci ostatní, ktorí budete hlasovať do aktuálneho 24. kola a budete mať šťastie, že vás na budúci týždeň kolega Tonda Kocábek vyberie, tak trojica z vás dostane od Rádia 1 lístky na 8. ročník festivalu Kukoli, ktorý sa koná od 17. do 19. 7. v kostole navštívenia Panny Márie v Hornom Vítkove pri Liberci a zahrajú tam napríklad Pokoj 25, Ida The Young alebo kapela Dukla. Tak, ešte raz mená tých výhercov z tohoto aktuálneho kola. Madla Horáková, Magdalena Hečková, Michal Pinkas a my si budeme hrať 10. miesto, minulotýždňová 14. pozícia, 5 týždňov hitparáde. Máme tu pražské duo Dvě slunce, to znamená František Špinka a Tomáš Staněk a ich skladba Serotonin, ktorá pochádza z EPčka Dopamin.
2: Co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
3: Jo.

0: Vypsaná fixa, neurčité obavy, 8. miesto, sedmička pred nami. Tam je pád z dvojky, zo striebornej pozície, kapela Něco Něco a skladba Mám ráda z dosky Majonéza.
1: Hit paráda česká je dost pěkná.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: SIHM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Ľubí deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok.

0: Tretie miesto Matúš Kobolka a jeho projekt Bolka, single Krmelce. Novinka číslo 4, duo Past a skladba Vemte to za mě.
1: Vemte to za mě, sobota koncert, probudím se někde. Zase vole v okno, volině volary, vole, nevím ani kde jsem. Už budu hodnej, volám promotéru.
0: Novinka, posledná novinka číslo 5, Adam Nenadál, aka Aran Satan a skladba Pojízeří.
2: Fabrika vypadá čerstvý maso, jsme v Pojízeří.
0: Pětnácté místo, tam je DJka, producentka Martina, jinak Martina Svobodová, a track nazvaný Taipei 01. Čtrnácté místo, Petr Linhardt, Marie na staré sociální síti.

0: 13. město, skupina Depenson a skladba Aby nás.
1: Pod tím, co jsem, asi nás to. Pod tím, co jsem, znovu dám to. Asi mám to.
0: 12. město, tam je Lenka Zbořilová, Kapivoňka a single Ve třetím patře.
2: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně nocí.
0: 11. město, tam je Laura Jašková, aka Mjau Lau a skladba Spánok.
3: A

Sedmička, něco, něco, mám ráda. Šesté město, Vojta Grabáč a Kapokoj, 25, single 19.

Pěté město Tomáš Dvořák a Kaflex a single nazvaný Railway Electro. Čtvorka, bratři Orfové, co nejdál.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidá máme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Reklama na Radio 1.
8: Rádio 1 On Stage.
9: Posloucháte záznam koncertu Joseho Gonzalese z roku 2008.

Thank you. Thank you so much.

0: 느낌 나가는. Welcome back, 에릭 보든.
1: 라디오 1 on stage.
2: Posloucháte záznam koncertu Joseho Gonzalese z roku 2008.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu Joseho Gonzalese z roku 2008.

Thank you.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení Joseho Gonzálese, které proběhlo roku 2008 v paláci Akropolis.

Meredith Monk z její poslední desky Cellular Songs, která je moc hezká, ostatně jako všechno, co tahle dáma kdy nahrála a vytvořila. Teď si dáme Matmos, který můžete vidět zítra, respektive ono je to vlastně pozítří, 25. oficiálně už zítra, protože je po půlnoci. Můžete vidět v Arše po 18 letech a dáme si skladbu z desky West, která je z roku 99 a přiznám se, že jsem ji neznal, kamarád mi doporučoval, že je to jeho nejoblíbenější album Matmos a konkrétně na téhle skladbě mě překvapilo, že tam hraje i například Chris Force a Jackie Gratz, který tvořili Amber Asylum, stylově něco úplně jiného, taková gotická neoklasika. Jinak na té desce hromada hostů, hodně prominentní, je tam i David Pacho, výborný kytarista z legendárních Slint. No jinak posloucháte na Rádiu 1 pořad Meaningless Leaning Mess a u mikrofonu jako obvykle Václav Adam. Tohle jsou Matmos, zítra v Arše.

Drew Daniel, polovina Matmos, jeho deska s Johnem Weezem, legendární noiser, ale člověk, který dělá i skvělý věci na pomezí ambientu a music concrete. A tohle bylo z jejich společní desky Through Mazes Running z roku 2023. A takový oslý můstek, aspoň i stylově, k Sorbital Drops, jak jsem říkal, Matmos můžete vidět 25. června v Arše, znamená vlastně zítra už, a Sorbital Drops, projekt Tondy Závodního, tam bude dělat support, takže vy slyšíte skladbu z jeho desky Remízek Music, která vyšla v roce 24 na lokálním labelu Gin & Platonic.

Původně jsem chtěl pustit jenom pár skladeb od jednoho projektu Tarkina Manika, takové australské šedé eminence tamnější undergroundové hudby, ale vzhledem k tomu, kde on všude má nějak prsty, i když klidně jenom decentně, jakože dělám třeba jenom někde mix nebo remix a podobně, nebo obal, ale i tak těch kapel je vlastně strašně moc, takže se to zvrhlo v takovou králičí noru obecně australské divné hudby, na kterou mám slabost, takže si dáme takový pásmo volně related věcí z Austrálie. Tohle byly Hate Rock, který tady pouštím hodně často, konkrétně z desky Venus in Leo z roku 2019. On tam, Tarkin Manek, jenom dělal něco pro solovky Jonin Standish, zpěvačky. Pode mnou zní CSN Krem, což je CS, je Konrad Standish, manžel Jonin z Hate Rock, a Krem je přezdívka sama Carmela, se kterým má právě Tarkin Manek taky spoustu projektů. Tohle je každopádně z jejich desky The Butterfly Drinks the Tears of the Tortoise z roku 24.

Konrad Standish před tím aktuálním projektem CS Plaskrem dělal přístupnější, v uvozovkách normálnější písničky, jak slyšíte. Tohle s jeho parťákem z bývalý kapely Devastations, vyšla jenom jedna deska Deleted Scenes v roce 2013, jednoduše Standish Carleon. Každopádně ta jejich kapela Devastations ještě víc vlastně obyčejná, popovější, písničkovější věc, mnohem blíž někde ke Crime and the City Solution a Nicku Caveovi, abych zůstal u té Austrálie v těch přirovnáních aspoň taky. Dáme si z jejich debutu z roku 2004, který se jmenoval stejnojmenně Devastations, skladbu s krásným názvem We Will Never Drink Again.

Tohle z poslední desky Devastations už je slyšet, že opouští trochu ten klasický songwriterský zvuk. No, abych se dostal od Hate Rock a CSM Cream Konrada Standishe původně k Tarkinu Manekovi, kterýho jsem chtěl primárně pouštět. Jak jsem říkal, mám pro tuto scénu poměrně velkou afinitu. Dělali jsme s Jednotou koncert vlastně Hate Rock, Ilhua, CSN Cream a vlastně i Tarkinovi Manekovi, když právě s Ilhua jel jako spoluhráč a tehdy vystoupil i s jedním svým aliasem solovým Silzedrek. Každopádně on před třema lety vydal strašně podařenou desku Breathing Under Honey. Byla to poslední věc, která vyšla na labelu Low Company. Těžko k tomu něco říct, kromě toho, že všechno, co pod tímhle aliasem nahrává, zní velmi lo-fi, velmi skoro až nahodil občas, ale je to hodně fascinující, hodně bych řekl i psychedelický. Vy ho můžete vidět právě s tímhletím projektem, dal dohromady trio, který bude naživo tohle hrát teďka v červenci, a to konkrétně 14. července v punktu Kde jinde. A pode mnou hraje jeho úplně debutní nahrávka, která je ovšem z roku 2013, je to jenom kazeta, která vyšla na labelu Altered States Tapes.

pořád Static Clean and Lost Reward, ovšem tohle je úplně z aktuální kompilace na stejném labelu, kde vyšel jeho debut z Hobartu z Australia Altered States Tapes. Před měsícem jim vyšla kompilačka A Glow of Hands a nepřekvapivě jsou tam většinou samý australský věci. A tak si pustíme z téhle kompilace ještě další track, tentokrát unrelated úplně Tarkinu Manekovi, respektive Static Clean or Lost Reward, ale taky je projekt, který mám hodně rád a často jsem ho tady pouštěl, Duo Troth. Tady má skladbu s někým, kdo se jmenuje Glenn Ray, a o tom člověku nevím vůbec nic, ale každopádně v popisu té kompilace je, že mají vydat společnou nahrávku v budoucnu. Tak se těším, tohle je moc hezká věc.

Bobby Wood, který není ani z Austrálie, jenom vlastně jediná spojitost je, že vydává taky hodně na labelech, kde se objevuje i Tarkin Manek, ať už je to Low Company, nebo konkrétně tato deska Styx, která byla vydaná na Casual Plastic. I tam má Tarkin Manek svoje nahrávky. Jak jsem říkal, vy můžete jeho projekt Static Cleaner Lost Reward vidět 14. července v Punktu. Před kapelu budou dělat Ashen Falls. Když jsem pouštěl z aktuální kompilace Glow of Hands, tak teďka něco i z kompilace z roku 2023, kde má jednu věc, která se jmenuje Always and Forever. Guess I'll get back.

poslední ukázka z projektu Static Cleaner Lost Reward, aspoň v tomhle vysílání. Teď úplně nesouvisící věc, londýnská kapela The Sound Carriers z jejich desky z roku 2014 Entropicalia.

brooklynský projekt Underground Spiritual Game. Taková pěkná záležitost. Vydali zatím jenom jednu dlouhohrající desku a myslím jedno EPčko. Tady z loňského roku. Pěkná kombinace etiopského jazzu, afrobeatu a různých dalších věcí. Velmi příjemně se to poslouchá. Uslyšíte ještě jednu skladbu.

Album The River z roku 2023. Joao Paulo Esteves da Silva Trio. Přemýšlel jsem, jak jsem se k tomuhle vůbec dostal, a pak mi došlo, že jeden z tohohle tria, bubeník Samuel Rohrer, je vlastně můj oblíbený perkusionista. Od něj mám hodně věcí. Tohle je taková standardní jazzová záležitost, ale jsou tam některé fakt hezké věci, jako třeba tenhle song. Teďka si dáváme projekt Carcascara Iniga Ugarteburu. Je to z jeho druhý dlouhorající desky z roku 2022, která se lakonicky jmenuje 2.

Breeze od dvojice Pino Musi a Paolo Spacamontiho. Pino Musi je fotograf, Paolo Spacamonti kytarista. Vyšlo to jako LPčko s velmi krásně udělaným, bohatým bukletem, takový leporelo, kde jsou velkoformátové fotky od Musiho, který fotí úplně dokonalý vlastně realistický fotky, hodně brutalistní architektury, ale vypadá to už jako něco mimo tuhle planetu. Ta jejich společná věc se jmenuje Border Soundscapes 2, protože předtím už Pino Musi vydal jedničku, kde byly vlastně jeho fotky s někým jiným. Tady Paolo Spacamonti vlastně měl zadání akorát to složit to vlastně soundtrack na bázi těch fotek bez jakýhokoliv dalšího inputu. Vyšlo to letos a je to fakt moc hezký release, jak jsem říkal, i hudebně mě to překvapilo a už jsem poslouchal další Spacamontiho věci, protože jsem ho neznal ani jako kytaristu a evidentně mi unikl někdo dobrý. Poslední věc, kterou vám pustím dneska, kterou se rozloučím, společná věc od Clary Levy a Viktora Guaity Iguala. Songs of Erosion je podle všeho postavená na nějaké klasické španělské věci. Přiznám se, že ani nevím, jestli to má být modlitba nebo nějaký starý tradicionál. Tuším, že je to z 13. století, nemám teď u sebe buklet, ale je to krásná věc. Za 14 dní se budu jako obvykle těšit naslyšenou a do té doby přežijte rozpálenou zemi.